0: vítejte, šéf autocentru Schmutzler, nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
2: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tear it apart. No, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den.
1: Je Škodovka vaše srdcovka?
2: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
1: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
2: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
1: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
2: Porsche-Plzeň.cz.

0: Zdravím všechny, co tvrdě makaj a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš schánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
1: Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí. Porsche Plzeň.
1: Porsche-Plzeň.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm?

postelích losiná, na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí losiná.

0: éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitrádia FM Plus 720 870 237. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Porsche Plzeň.
6: Už víš, co mají v Porscheti?
7: V jakým Porscheti?
8: No přece v Porsche Plzeň.
7: Tak to mě zajímá, povídej.
8: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
7: No a?
8: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
7: Takže takovej skladový výprodej.
8: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
9: Teď se fakt vyplatí přijet.
10: Porsche Plzeň.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
12: Postele Losina.
13: Radio.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Hit Radio FM Plus. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
0: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.
9: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Neležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
11: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
12: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
16: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.

0: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
1: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
2: Natočeno podle skutečné události.
3: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
4: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
5: Nikdy, anebo navždy.
4: No, tak vidíš.
2: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí. Nově tam vznikl bytový dům a v něm 7 bytových jednotek, o které se aktuálně mohou hlásit zájemci. Čas na podání žádosti mají do této středy. Lázeňské město zároveň pokračuje v přestavbě 2 ubytoven v Drahovicích na bytové domy. No a pojďme se ještě taky podívat na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech dneska bude většinou polojasno, přechodně oblačno. Místy se ještě můžou objevit dešťové přehánky. Teploty vystoupají mezi 10 a 14 stupňů.
13: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. David je zpátky po měsíci, ty jsi černý čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby nikdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, Indian.
0: Hit Radio FM+.

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, začínám zívat, dal bych si pivo a za chvíli si půjdu lehnout, no.
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy takový ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstávat.
0: Tak to jsem vůbec neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si, kolikrát jsme si napsali, my jsme si psali, nepsali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No,
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako, chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, jestli chravo prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že my.
1: Bývalí kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: To nám pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: Taylor Swift, Opelite, 6 hodin, 12 minut skoro posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady. Po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný zážitků, spousta historek, vypráví nám to. My jsme se na tebe těšili, máme z tebe opravdu radost, že jsi zpátky, ale už nám neříkej, jak dobře jste se měli. Nezapomínej, že jsi v Čechách.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. No, ptali jsme se vás, z čeho máte radost vy, respektive na co se třeba dneska těšíte. A o tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Tomáš Plzeň řídí tramvaj a má radost, že slyší zpátky Davida a přeje mu brzký návrat do spacího režimu.
0: Vidíš, někdo tě má rád? Ivča Praha těší se, až pojede z práce domů.
2: Evča Frýdek Místek má radost z dnešního dne.
0: Kača Osoblažsko těší se na konec šichty.
2: Patrik Hradec má radost, že je pondělí a může být v práci, ironicky.
0: Hanka Liberec, dobré ráno, jedu hlídat vnoučka, velká láska.
2: Verča z Kolína dneska má narozky a manželí poprvé po 5 letech udělal snídani. Všechno nejlepší a dobrou chuť.
0: Mm-hmm. David Most má radost z ranní kávy.
2: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám, čekají wellness s babama, takže super týden.
2: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. Woo! Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
1: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má radost, že tě rád slyší, ale dobře, no.
1: Tak ta taky. Všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo.
2: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom Simon.
1: To nejde.
0: Jako,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jdou dát tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, co to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
0: No dobře, to jsi zase letá kukady.
2: Začněte den

0: skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhlučí. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
2: Klikni hned na MHCZ.
3: MHCZ.
1: Už 30 let.
4: Isolvest.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
4: Isolvest.
6: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
4: Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Isolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
11: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
12: Už tuto sobotu od 8:30 do 1 hodiny.
11: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
12: Už tuto sobotu od 8:30 do 1.
11: Konec hlášení.
13: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Skonto nábytek.
18: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
19: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Hitrádia. S vámi Michal, Jasmina, David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to podobně.
2: Optimista.
0: A pátek optimisti. Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno z Hitrádia.

0: Good Reasons. Tohle je pondělní Hitrádio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, radost trapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout. Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct...
2: Moment, kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou. Z Portugalska vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 km, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil se... to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit teda, jo?
2: No, ale tak ne. To bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i země je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžový slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Takže jako ten e-shop,
1: ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Šla tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá ostudy jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Konečně mi se styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutech. Dolipa za chvíli na Hitrádiu, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
4: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
4: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
7: I pro mě?
6: Pro každýho.
8: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
6: A do zoo taky.
8: Dinopark. Žijeme dinosaury.
9: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy,
7: a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
15: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
14: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
19: když se to má podařit.
20: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na omezení můžete v těchto dnech narazit v tunelu Valík na dálnici D5. Probíhá jeho údržba a tak tam může docházet k uzavírkám. A pozor taky v Klatovech, kde se pracuje v Plzeňské ulici. Zavřený je tam dočasně jeden jízdní pruh.
23: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme ano, David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa, žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená, akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet, jak v šoku bude a mimo.
2: To je zajímavá úvaha.
0: Co se stane za 12 let? To bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy? Kdo jste u rádia? Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku.
1: No tak 12 let je dlouhá doba. Tady můžou lítat auta, že jo? On se teďka zavře. A za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej, takže to zatím si musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako. No.
0: Přesně.
1: Nebo to má musíš měsíční. Dokoupit,
0: imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo líčo, něco takový, jako já to nepotřebuju.
2: Platit řidiče, jako. No.
0: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit tím vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5 000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4 000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Velká proměna čeká Lobeský park v Plzni. V budoucnu by měl nabídnout lepší zázemí nejen pro návštěvníky parku, ale také pro pořádání různých kulturních akcí. Počítá se tam proto s výstavbou dřevěného objektu, jehož součástí bude mimo jiné zastřešené pódium a bistro. Případné připomínky čeká obvod do konce listopadu. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Pro západ Čech nám slibuje polojasno nebo oblačno. Počítat ještě musíme taky s občasnými dešťovými přehánkami. Na teploměrech dneska naměříme nejvýš mezi 10 a 14 stupni Celsia.
14: M&M Viva Bella, Modr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásný ránko.
17: Krásný ráno a už i s Davidem. Je.
16: Čau, Dave.
18: Dobré ráno.
16: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
17: Jakou zase?
16: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
17: Kde?
16: Ve výtahu.
17: Yeah.
16: To vám musím vyprávět. Sam Feld, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
15: Hit Radio FM+.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Jestli si přijdu pro jídlo. A říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a já vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi. A teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví. Já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul. Jo? Tak se mi povedlo, jak v těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, že jo? Tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo před mnou stěna. A teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout. A teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem se zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo.
0: A já, no počkej, já tam přišel s těma bramborama z bagetery, ne, tak s tou tatarkou, už za ním. Ale si myslím, že dělám proč nejezděj. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako jsem se, jak to začalo bouchat, a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajzli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska. Mm-hmm. A ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo dobře ještě docela.
1: Dopadlo dobře.
0: Dejte vědět, jestli jste se někdy takhle šprajzli ve výtahu a jak vypadala vaše záchranná akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historce, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli

0: a odletí rychle zase pryč. No, tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
1: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
2: no, jasně.
0: Tak už ťapka netěpkuje.
2: Co to bylo za, to bylo za značku, teda kvalitní vodítko. Taky jste napsali spoustu zpráv, ptali jsme se vás, když se vám něco takového stalo. Třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči. Od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím, a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
0: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu, a světlo ve výtahu nesvítilo. Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
2: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožralí jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu, a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
3: No tak to už určitě ne.
0: Dobré ráno.
3: Já vás zdravím do studia.
2: Dobré ráno.
3: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
2: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historiku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
3: No tak oni ty historiky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky, než nás se ženou, když se tam dostaneme, když tam výtah otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat. A
0: ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
3: Ne, když nás se ženou.
0: Jo, takhle.
1: Jo, takhle.
2: No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez, a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo?
3: Ne, naštěstí ne, většinou má radost, že jsme tam rychle.
2: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty, a přejeme hezký pondělí. Čau.
1: Ještě nebudem zdržovat, ty náš.
3: Mějte se.
0: Ahoj. Musím se nadechnout.
2: Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, 7 hodin, 19 minut, krásné ránko.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23. Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mwah, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Platolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět novej bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud dneska ráno jedete po dálnici D5 od Prahy do Plzně, tak si dávejte pozor na kilometru 49. Máme info, že je tam na silnici roztrhaná pneumatika. No a opatrně taky na jižním Plzeňsku v Lužanech, kde vás zdrží výstavba nové křižovatky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní. Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update. Ranní update. Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
2: Že zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
2: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lízátka anebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7:33.

0: Tohle jsou Coldplay, Paradise na Hit Radio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete tačku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Okay, taký muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava. Mm-hmm.
4: Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. Wow. To je super pondělí. Krásný celý týden.
2: To je fakt.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost. Byli jste skvělí. Tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Mějte se hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Mlsání pro maminku. Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy. Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny. Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio FM+.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce. Protože lidový pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálové koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby se podíval...
1: Na jak, tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Sobě teďka, Míšo, že
2: ty zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkej, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
5: No nekecej.
6: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem, a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
10: když se to má podařit. Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
14: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
20: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympia Plzeň.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Připomínám omezení, na které můžete narazit na dálnici D5. V těchto dnech probíhá pravidelná údržba tunelu Valík. Je to mezi kilometry 77 a 78 v obou směrech. Nárazově se tam proto můžete krátce zdržet, takže tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honěj. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo, a teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo? Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo? Akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal, ty celebrity.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinéšky, no, ale...
0: A tak to nevíš, že si vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pubcová.
4: www.pubec.cz.
5: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Karlovy Vary dokončily přestavbu bývalých jeslí ve vile v Komenského ulici v Doubí. Nově tam vznikl bytový dům a v něm 7 bytových jednotek, o které se aktuálně mohou hlásit zájemci. Čas na podání žádosti mají do této středy. Lázeňské město zároveň pokračuje v přestavbě dvou ubytoven v Drahovicích na bytové domy. No a pojďme se ještě taky podívat na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech dneska bude většinou polojasno, přechodně oblačno. Místy se ještě můžou objevit dešťové přehánky. Teploty vystoupají mezi 10 a 14 stupňů.
15: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
18: Jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: Taky, Davidem, jsme kompletní.
16: Krásný pondělí.
19: Hezký ráno.
2: Snídaně šampionů.
19: Je tady vlastně už od 6. hodiny, každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že si po měsíci zpátky, že ses teda taky ukázal.
6: Dobré ráno.
19: Dobré.
16: Suše jako vždy.
19: Přesně, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Rus, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
4: Hit Radio FM+.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou přímo čůrání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten
1: přesně
0: pisoár?
1: Jak to má ten pes vědět jako?
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svého oblíbeného hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi tam gast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 tisíc korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 tisíc v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
1: Tak otázka je, jestli se toho tý 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90, takhle, co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rádia, vy, kdo jste tady, co?
0: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat úplně
2: ležet.
0: Všechno.
2: Ležet, jako v penále, jo, už nebo.
0: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa.
1: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
0: Co jsi dělal v 25?
1: No vysílat, ne.
2: Si by to někdo poslouchal, jo?
1: Tak, dobrý dál.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Táto, co to je turbína?
3: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
4: No jasně.
3: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
4: A kdo je vyrábí?
3: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky. V Plzni.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
14: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
15: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
16: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
17: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup

0: Základy, dlažby a sanitu. Jedině v Keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup, Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na výjezdu z Plzně směrem na Domažlice, opatrně před Sulkovem, kde se srazily dva osobáky. No a bourá se taky přímo v Plzni v Železniční ulici. U křižovatky s Koterovskou se srazilo osobní auto s autobusem, tak i tam opatrně.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte pondělí Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29 a teď je přesně půl deváté, tak jak to má David rád a je tady ranní update.
1: Ranní update.
2: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
3: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
0: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, ona už začala Stardance, jo?
3: V sobotu, ano.
0: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě je taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
3: Taky.
0: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno, se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím ví, tak teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že jo, když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tedy svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Stavebniny Dech přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dech.cz.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio snídení šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, a už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, jo, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spolu vězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli. Budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra od česti, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásný pondělí. V Plzni v železniční ulici boural autobus s osobním autem, na místě je policie. Na silnici 26 za Plzni, je to vlastně ta silnice, po které vyjíždíte z Plzně od Makra, tak tady jsou v sobě dvě osobní auta, nehoda tvoří překážku, ale s opatrností projedete. A to je pro tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké. Jenom hity. Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní volební komise dnes projedná výsledky voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byli tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. V Tachově se na utvoření povolební koalice dohodli vítězné uskupení Volím Tachov a druhé My Tachováci. Je personálním pokračováním dosavadní koalice. V čele uskupení Volím Tachov stojí Petr Vrána. Místo starosta Jan Straka vedl sdružení My Tachováci. Obě strany teď budou pracovat na přípravě koaliční smlouvy. Část nákladů uživatelů internetového supermarketu Rohlík někdo odcizil. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku. Odcizili tak jména, e-mailové adresy, v některých případech také telefonní čísla. Rohlík incident nahlásil příslušným orgánům a přijal bezpečnostní opatření. No a nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
11: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
1: Dnes nás čeká spíše polojasná obloha, na horách taky, ale tady k tomu ještě navíc i zaprší. Teploty se dostanou v maximech na 14 stupňů Celsia, na horách teploměry ukážou kolem 11.
8: Hit Radio FM Plus.
1: 2:50, snídaní střídá svačina, Michal s Jasmin se rozloučili, Bára Škrybová zdraví, budeme spolu až do 12. Krásný pondělí všem.

0: Velšli Arms Legendary na Hit Radio FM Plus, 11 minut po 9. Máme tady pondělí, nový týden, nové možnosti, je to pořád stejný. Víkend je za námi a o tom uplynulém víkendu jsme se mohli přesvědčit, že podzim je tady. Fakt přišel. Opravdu jsme si užívali někdo více, někdo méně pravé podzimní počasí. Já už jsem tady několikrát říkala, že ten podzim úplně tak nemusím, že kdyby bylo na mě, máme jenom jaro a léto. Ale teda musím říct, že ten podzim opravdu jako nějakou magii má, to jsem samozřejmě věděla. Ale minulý týden jsem si říkala, ach jo, co budu dělat, až skončí to babí léto. A ono to šlo. V sobotu jsem tady teda byla s váma v rádiu, ale včera na nás ten podzim hodil takovou náladu příjemnou, že jsme všechno dělali s dětma s podzimním nádechem, s podzimní tématikou. My jsme šli dopoledne na ořechy, sbírali jsme jedlí kaštany, odpoledne jsme pekli skořicový sušenky, pak jsme si pouštěli draka, doma jsme přišli, zabalili jsme se do deky, měli jsme kakao, pečený kaštany, pohádku, jako fakt to bylo hrozně fajn. Takže dobrý. Podzim asi vůbec nemusí být tak špatný. Včera to byl asi jeden z nejhezčích podzimních dní, který jsem kdy zažila. A tak mě zajímá, co na tom podzimu máte rádi vy? Co je taková ta vaše malá podzimní radost, díky který si řeknete, a jo, on ten podzim má přece jenom něco do sebe. Pište mi, já se moc ráda inspiruju. 720 870 237 a tohle je Pokáč.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Alvaro Soler, La Cintura, to je krásný rytmus, který jsme si dali na Hit Rádiu FM Plus v pondělí dopoledne v čase 9 hodin a 22 minut k tomu. O víkendu přišel opravdu pravý podzim. Já jsem tady před chvilkou mluvila o tom, že jsme si ho s dětma užili, dělali jsme jako spoustu takových těch klasických podzimních aktivit a že

0: přesto, že nejsem úplně milovník podzimu a zimy, tak jakože musím říct, že to fakt má něco do sebe. A ptala jsem se vás na to konto, co je pro vás to, díky čemu vy ten podzim máte rádi. Ivča píše na WhatsApp. Krásné ráno, Barunko, tak já na podzimu samozřejmě miluju ty jeho barvy a pak miluju ty inverze. Není nic krásnějšího než východ slunce někde nahoře, jakože ve výšce velké, a tam to sluníčko a pod tebou ty mraky. To jo, to on takhle podzim zase kouzlit umí, to mu musím nechat, jo, to máš pravdu, Ivčo, děkuju za zprávu. Ahoj, Báro, já mám na podzimu nejradši, že už se můžu schovat. Velký mikiny, svetry, kabáty, oversize bundy, to je moje, žádný plavečky, šatičky, už je mi dobře zabalená a můžu si dát nějakou tu čokoládu navíc. Ahoj, Jitka, jo, to je prakticky i tu, díky za zprávu. A Jarda taky napsal, na podzimu je úplně nejlepší, že už nelítají komáři. Vosy mi nalezou do piva a soused konečně přestal každý víkend grilovat pod našima oknama. Ahoj, Jarda. Jako tak pozor, Jardo, jo. My jsme včera měli v noci komára v ložnici a žádná sranda, takže tady se ještě neradujeme. Jinak teda moc děkuju za vaše zprávy. A protože jsem říkala plně v úvodu, že jsme s dětma sbírali i jedlí kaštany a že jsme si je pekli, tak jste se ptali, jak je poznat. Tak na to mrknem za chvilku. Z muziky za chvilku třeba DJ O, End of Beginning a ježišmarja, pak je tam hrozně dlouhý název. Počkejte si na to.
1: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
8: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
9: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
8: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
10: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
9: Jo, to jsou ty Elflineáci. Furt děsně happy.
10: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
11: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. M+H.
12: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M+H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
13: Klikni hned na MHCZ.
14: MHCZ.
12: Už 30 let.
15: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
16: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
17: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
18: Sudovi šrot, republice ocel.
19: Pozor,
18: Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
19: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
20: Ty v Bauhausu nevedeme.
19: A Auschwitz našel byste?
20: To vás zklamu, bohužel.
19: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
20: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
18: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
21: když se to má podařit. Trenírkarna.cz.
22: Hlášení pro lovce slev.
23: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
24: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
25: Tak abyste ho nepromeškali.
24: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
25: Garanci kvality i výhodného financování.
24: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
26: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
27: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
28: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
29: Hit Radio.
30: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

Tak tohle je ta písnička s dlouhým názvem, který se mi vůbec nechtělo číst, tak teď ho teda řeknu. Meduza, Good Boys a Becky Hill, Lose Control na Hit Radio FM+. Vy jste se mě ptali, jak poznat jedlé kaštany, protože jsem mluvila o tom, že jsme na nich byli s dětma a že jsme je pekli, tak na to teda mrknem. Jedlí kaštany jsou úplně jiný než ty, který sbíráme na zvířátka. To je důležitý si říct, ty jsou totiž toxický, na to bacha, ty opravdu jíst neskoušejte. Jedlí kaštany rostou na kaštanovníku setém a poznáte je hlavně podle typicky zelený a hlavně teda pořádně pichlavý slupky, jo. Ta nevypadá jak u těch kaštanů, který si právě sbíráme třeba na to tvoření. Jakože jsem tam nějaký osten. Ne, slupka u jedlých kaštanů je doslova obsypaná takovejma dlouhejma, tenkejma ostnama. To jsem teď byla krásně spisovna. Úplně jako morský ježek vypadá, jo. Třeba, ale ještě víc do husta. Jako fakt to bolí, když se o to píchnete. A uvnitř se většinou schovávají 2 až 3 kaštany, které jsou napůl placatý a mají takovou typickou špičku, kde jsou taky trošičku ty ostny, třeba 3 nebo tak tam jako zůstávají. Když je najdete, opravdu si je dejte. Pokud je budete péct doma, nezapomeňte je naříznout do křížku na té vypouklé straně, jinak vám vystřelí a to je potom diskotéka. Dají se dělat v troubě a já je dělám teda na pánvi. Jsou opravdu jako výborný, obsahují vitamin C a dokonce se z nich vyrábí i mouka. Tak krásný pondělní dopoledne všem, díky, že jste s náma, jdeme zpátky k muzice. Tohle je Meredith Brooks a já ten název zase říkat nebudu, vy to stejně víte. Já jenom řeknu, užijte si to, tohle je strašně super. Mějte krásný pondělní dopoledne, díky, že jste s náma.

0: Další moc příjemný kousek hudební na Hit Radio FM plus Miles Smith, Nice to meet you, v čase 9 hodin a 43 minut. A mě na WhatsApp 720 870 237 přišla ještě jedna zpráva o tom, co máte rádi na podzimu, co si na něm nejvíc užíváte. Já jsem přemýšlela, jestli to mám přečíst, ale tak jako je 9.43, děti jsou ve škole, případně jim zacpěte uši. Ahoj Baru, na podzimu mám ráda to, že si můžu zapálit svíčičky a rozsvítit lampičky a pičačinky. A hledání hovínek v listí je větší sranda. To je zpráva od Jitky. Jitu, já jsem ráda, že si podzim užíváš svým osobitým způsobem. Díky moc, že si nás o tom informovala. Děkuju za opravdu jako parádní zprávu a všem přeju krásné podzimní dopoledne, pondělní. Užívejte pondělí a ať máte ten následující pracovní týden co nejvíc úspěšný. Za chvíli třeba Ed Sheeran anebo Eva Farná. Bára Škrybová, zdraví.
1: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup.
9: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
8: Opakuji, keramika Soukup, Plzeň Křimice.
9: Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00.
8: Konec hlášení.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
13: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
14: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
13: Isolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
14: Isolvest.
15: Tak zavolejte ještě dnes.
13: Isol.vest.cz.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI.
17: TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
19: No, říkala, že nic nechce.
18: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
19: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
20: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
19: Romantickou večeři.
20: Pobyt pro dva.
19: House running.
20: Jízdu v supersportu.
19: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
20: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
19: Nejlepší zážitky hledejte na
21: firmanazážitky.cz.
22: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
23: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
24: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
25: Hit Radio FM+.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

będziemy dziś i to co.

0: I smyslně to umíme na Hitrádiu FM+. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, chviličku před 10. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Chebu opatrně, v ulici Obrněná. Máme tady hlášení o překážce na silnici, blíže nespecifikované, ale je tam, tak opatrně. D6 trasa Karlovy Vary Cheb na 132. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a přímo v Karlových Varech v ulici Moravská, tak tady máme hlášení o nehodě dvou osobních aut a navíc ještě sebou vzali lampu, tak na místě je policie. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte případně vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Bytydobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů nebo domácího násilí. Před vládou se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla změnou financování asistentů pedagoga. V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři, uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s Lidovci, a hnutí STAN. Oznámil to volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzický. V radě města bude mít ANO většinu 5 křesel. Ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdí na své sociální síti Truth Social, kde také vyzývá, aby toto příměří nikdo neporušil. No a hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
12: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Zatím je na většině míst spíše zataženo, ale s postupem dne bychom se mohli dostat až na polojasno. Minimálně meteorologové to tvrdí, tak si na to počkáme. Teploty v maximech na 14 stupních Celsia, na horách asi 11 a na horách navíc může i pršet.
9: Hit Radio FM+.
0: Tak kolik, že máme hodin? 3 minuty po 10, pěkný. Pondělí jede, tak se svezeme s ním a jedeme na vlně Coldplay. Bára Škrybová přeje krásný dopoledne.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Mirej a Trips dokola Hit Radio FM Plus s vámi, 12 minut po 10. My už jsme tady spolu dneska rozebrali v první dopolední hodině podzimní počasí křížem krážem. Tak teď se mrkneme na to, jak to bude vypadat s počasím tenhle týden. Tak, dneska, zítra, ta vypadá na polojasno, bude kolem 14 stupňů. Ve středu se zatáhne a celá středa by měla spíš propršet, ale koncem týdne už se zase objeví víc sluníčko, dokonce bychom mohli naměřit až 18 stupňů a někde někdo i tvrdil, že by mohlo být koncem týdne kolem 20. No, tak to jsem zvědavá. Možná. Možná by se ještě takový jako malý babí léto třeba mohlo ukázat, no, uvidíme. Každopádně v noci už jdou ty teploty hodně dolů, třeba dneska od plus 3 do minus 2, tak možná, co nevidět, budeme i škrabat okna u aut. Jo, tak to je přesně to, co nám chybělo. Užívejte pondělní dopoledne, díky moc, že je přitom s vámi Hit Radio FM+. Já jsem Bára Škrybová a tohle je bomba. A jsou to Imagine Dragons.

0: Všechno bude OK. Což je fajn. Díky moc, Robin Schulz, James Blunt nám to řekli úplně jasně. Jste s Rádiem FM Plus, je 10 hodin 24 minut a my teď spolu hodíme pohled zase do našeho rádiového WhatsAppu 720 870 237, protože tam mi napsal František a navazoval na můj předchozí vstup o počasí a o tom, že se v noci dostaneme někde už pod nulu a já jsem z toho důvodu vlastně zmiňovala, že nám možná už začnou zamrzat skla u auta. No a Franta píše: Ahoj Báru, Báro, prvních mrazíků se vůbec nebojím, to je taková jinovatka, která se dá ze skla stáhnout stěračem, když ji předtím pořádně rozmočíš ostřikovačema. Ale co může být problém, že nestihneme včas vyměnit letní směs za zimní, tak na to bacha. Jo, Franto, díky moc za zprávu a za připomenutí. Jo, je fakt, že tahle doba je vtipná v tom, jak se většina z nás snaží zbavit té letní směsi, kterou máme v těch ostřikovačích ještě dost, tak jezdíme a zběsile myjeme ty okna, abychom ji vystříkali. Takže až budete kupovat směs do ostřikovačů, už raději sáhněte po té zimní, jak nám tady radí právě posluchač Franta. Ještě jednou díky a všem krásné pondělní dopoledne.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop roku přináší...
7: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
7: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
7: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
8: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.
12: Když se to má podařit.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
17: I pro mě?
16: Pro každýho.
18: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
16: A do zoo taky.
18: Dinopark. Žijeme dinosaury.
19: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
14: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
17: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXP.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
20: Už se těším!
21: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
22: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
23: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Hit Radio FM Plus s vámi 10.37, tak kde pak nás ladíte? Kde pak Hit Radio FM Plus posloucháte? Asi to bude nejčastěji v autě. Muzika v autě, to je samozřejmě super věc, ale je taky třeba volit tu správnou, aby nás například neuspala, anebo třeba naopak moc nerozjařila. Experti teď dali dohromady nejlepší a nejběžnější hudbu do auta. Tempo by mělo být mezi 60 až 100 údery za minutu. Je mi úplně jasný, že to nebudete počítat, takže jednoduše, abyste věděli, jestli si tu písničku můžete pustit, tak to tempo songu by mělo odpovídat vašemu tlukotu srdce. Takže někdo, kdo bude třeba čerstvě z autoškoly, tak tam bude teda techno. Ne, naopak, vy stresátoři si opravdu volte něco, co vás spíš uklidní, ale zase neutluče vaši přítomnost a bdělost. Mám tady i konkrétní příklady. So honey now, take me into your loving arms. Takže tohle je prej ideál. Za mě je to teda pomalý. Dobře, no, ale je to pohodička a prý to odpovídá těm 60 až 100 úderů za minutu. A nebo třeba ještě tady další příklad. Oh, won't you stay with me? To je prašťák, uhoď tohle. Zase na mě pomalý, ale někomu to opravdu dělá dobře a podle expertů je to správně. Takže tak. No a myslím si, že podobný tempo, ideální nařízení splňují určitě i činasky slovenský klín. Tak šťastnou cestu.

0: Jo, tohle až skoro víkendová muzika. Už jste taky jednou nohou zas u víkendu? No buďte tam, to není nic proti ničemu. A já vám k tomu tady na Hit Rádiu FM Plus rovnou přihodím ještě dva tipy, co můžete pak podniknout. Kam vyrazit? Takže v sobotu 17. října se v Západočeském muzeu v Plzni koná Mezinárodní den archeologie. Můžete se podívat, jak žili naši předkové, prohlídnout si pravěké nástroje nebo ochutnat středověké speciality. Začíná se v 10 dopoledne, program poběží až do 6 večer a vstup je zadarmo. Podrobnosti najdete na webu zčm.cz. No a druhý tip nás zavede na Karlovarsko, konkrétně do Drmoulu, nedaleko Mariánských lázní. Tady se v sobotu od 9 ráno koná výlov rybníka Sumeček. Podrobnosti najdete na webu obce Drmoul, tedy drmoul.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběh, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
4: V jakým Porscheti?
5: No přece v Porsche Plzeň.
4: Tak to mě zajímá, povídej.
5: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
4: No a?
5: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
4: Takže takovej skladový výprodej.
5: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
6: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
7: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Šéfe, došel matroš.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
13: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
13: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
14: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
15: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
16: I pro mě?
15: Pro každýho.
17: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
15: A do zoo taky.
17: Dinopark. Žijeme dinosaury.
18: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
20: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
21: Slyším, Datart nákupy?
20: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
21: To je mazec.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
24: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
25: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
26: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
27: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
26: No nekecej.
28: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
29: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
30: Hit Radio FM Plus.
31: Zlepši si náladu.
30: Zlepši si náladu.

0: A jako včera si pamatuju, když to bylo v tom ESU rok 94, no jo, už je to 32 let. A budu plakat. Jste si rádiem FM+, minutka nám zbývá do 11. před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, aktuálně se jezdí bez nehod a bez větších dopravních komplikací, takže super. A aby to bylo super i nadále, tak buďte za těmi volanty a na silnicích opatrní. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám případně dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
2: Gravitrax Spider-Man!
3: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
2: Když stavebnice, tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
9: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
10: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Bytydobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
14: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. V Ostrově začal dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scénáristy Oty Hofmana. České bezpečnostní a zpravodajské služby jsou kvůli informacím o možným atentátům na politické špičky v Polsku v kontaktu se svými partnery. Na sociální síti X to uvedlo ministerstvo zahraničí. Ministr Petr Macinka ujistil svůj polský protějšek Radovana Sikorského o plné solidaritě Česka. No a fotbalisté Sparty v 10. kole první ligy porazili doma Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. Letenští se 3. výhrou po sobě v nejvyšší soutěži naladili na čtvrteční domácí utkání Evropské ligy s norským Lillestrémem.
15: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
0: Sice máme aktuálně na většině území spíše zataženo, ale podle toho, co nám říkají meteorologové, by se dneska ta obloha měla ještě protrhat a odpoledne se dostaneme až na polojasno. Teplotní maxima dnes na 14 stupních Celsia, na horách 11.
12: Hit Radio FM+.
0: A my jsme spolu zvládli už 2 dopolední hodiny, oběd se nám blíží, tak než si dáte něco pořádného, tak si dáme ještě hodinku spolu a pořádnou muziku. Linkyni teď.

A protože je v pondělí třeba dodávat nějakou tu energii, tak tady jsme si dali přes muziku No Doubt, It's My Life, to je super. A teď pozor, důležitá informace, všichni fanoušci plzeňské Viktorky, poslouchejte. Evropská liga se vrací do Plzně a už příští čtvrtek, 22. října, nás čeká další pořádná fotbalová bitva. Viktorka totiž v domácí Dusan aréně přivítá úřadujícího bulharského mistra Levski Sofia. Hraje se od 9 večer a půjde o další důležité body do ligové fáze Evropské ligy. A jestli chcete být přímo u toho, tak pozor, my vás tam můžeme poslat. Ode dneška až do pátku hrajeme každý den v odpolední vysílání tady u Divokého západu o 2 vstupenky na tenhle zápas a k tomu 2 fanouškovské šály Viktorky. Takže každý den jeden výherce, který si užije evropský fotbal přímo na stadionu. Ano, a pokud nechcete spoléhat na štěstí, vstupenky najdete přes plzeňskou vstupenku a nebo Viktoria Key. Veškeré informace jsou na webu fcviktoria.cz. Alex Oren Ordinary právě teď na Hit Radio FM+.

One Man Show Foundation, Cizí zeď, Hit Radio FM Plus v čase 11 hodin 23 minut s vámi. Máme 12. října, ať chceme nebo nechceme, tak máme podzim, ty Vánoce už se blíží kvapem, opravdu za 2 měsíce už budeme v hlubokém adventu a právě proto plantáže, kam si můžeme chodit kupovat vánoční stromečky, už v těchto dnech vyhlašují termíny, kdy můžeme chodit si zamlouvat ten náš vánoční stromeček. Já nebudu říkat konkrétně, jaký to jsou, vy určitě máte tu svoji oblíbenou, tak si to radši zkontrolujte, abyste něco nezmeškali. Já jsem se letos chystala, že zase vyrazíme, uvidím, jestli to vyjde, protože už jsem se takhle chystala asi 5 let zpátky, opravdu jako každý rok, ale vždycky to ztroskotá na tom, že si pro

0: prostě nezalaminuju cedulku se svým jménem, protože nemám laminovačku, kvůli jedné cedulce si kupovat nechci a nejsem schopná ji jako u někoho sehnat. Tak jsem zvědavá, jestli to dneska vyjde. Kdybyste náhodou měl někdo nějakou laminovačku k dispozici a byl byste ochotný mi zalaminovat jméno Bára Škrybová, tak já se u vás zastavím na kafe. Díky moc. Za chvilku na Hit Radio FM Plus Calvin Harris, Summer, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Už se těším!
6: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
9: I pro mě?
8: Pro každýho.
10: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
8: A do zoo taky.
10: Dinopark. Žijeme dinosaury.
11: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
12: Zlato, co máš dneska v plánu?
13: No přece všechno.
14: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno.
17: Když něco, tak Allegro.
18: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Máš u sebe korunu?
17: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
17: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
17: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
19: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu. Hit
22: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Taylor Swift, The Fate of Aphelia. 11 hodin 37 minut, to je hodinek na kostele. Za chvilku přijde Jirka Pelnář a bude pro vás mít srdcovky. Tak se mrkneme, co že vám to dneska nabízí. To vůbec není špatný, to pěkně rozjedem po tý 12. Pěkný, pěkný. Michael Jackson tam na vás čeká, ale taky Romanťárna. Jsou takový ty songy, které když slyšíte a snažíte se zpívat, tak se automaticky jako chytíte za srdce. Já jsem to tady teď přesně udělala. Pustila jsem tenhle kousek a chytla jsem se za srdce. Tak kdo se chcete chytit za srdce taky, tak se chyťte ještě po 12. s Jirkou Pelnářem a můžete se ale chytit i teď, protože tady mám Guns N' Roses, Don't Cry, no to je teda chytačka jako blázen. Díky, že jste s námi, užívejte.

0: No jo, šabuzi, barsong, to nám tady nesmí chybět a já jsem moc ráda, že jsme si ho stihli dát takhle chvilku před tou 12. Úplně přesný čas, teď máme 11 hodin 43 minut, s vámi Hit Radio FM Plus a já jsem Bára Škrybová, byli jsme spolu od 9 až do teď, protože teď přichází ta chvíle, kdy vám řeknu díky, že jsme spolu byli a mějte se krásně a že se na vás těším zase zítra od 9 do 12. A po 12. už se na vás těší Jirka se srdcovkama, před chvilkou jsme si říkali, jaký že to kousky pro vás má, nebo aspoň trošičku jsme se jako do toho mrkli. Ten další zbytek, ten se nechte překvapit už po té 12. A já vám prozradím, co tady nechám já, bude to Michal Hrůza pro Emu, anebo Justin Timberlake Can't Stop the Feeling, takže tančíme, zpíváme i nadále, mějte krásný zbytek pondělí a mějte se, pa pa!
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukup opět otvírá sklady. Žhavé slevy až 90% na vybrané obklady, dlažby a sanitu. Jedině v keramice Soukup. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Opakuji, keramika Soukup, Plzeň, Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
4: Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
5: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Under Armour
8: makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
14: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
15: Sudovi šrot, republice ocel.
16: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
17: Apple iPhone 17 256 GB, chytrá volba právě teď.
18: Když mobily?
17: Tak Mironet, klikni dvakrát.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
21: Hit Radio.
22: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
23: Do Česka míří, i když se ještě neví kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
24: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
23: To je taky možnost, co?
24: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
23: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
24: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli...
25: Pojďte ke mně.
24: Jsem přesně, pojede popelář. Hele, to je on, to je on.
22: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na Karlovarsku v Abertamech. Máme informaci, že je tam v Rooseveltově ulici na silnici rozlitá nafta. Může to tam nepříjemně klouzat. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
9: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
8: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy. O víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Mravenčí práce dovedla policii k pachateli, který v sobotu pobodal běžkyni u velkého boleveckého rybníka v Plzni. Událost se stala za bílého dne popoledni, kdy mladík jedoucí na kole bodl dozad zhruba 40-letou ženu. Včera si pro něj došla zásahovka. Jak píše webkrimi Plzeň, útočníkovi ještě nebylo ani 18 let.
11: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták, péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
10: Taky odpoledne by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno, přechodně ještě i polojasno. Dorazit k nám může taky občasný déšť a nebo přehánky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno. Užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál. Já vás vezmu do roku 93. A k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Rádiu skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Rádiu.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují, dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení, bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina, někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Culture Beat a příjemná pondělní srdcovka takhle na rozjezd pracovního týdne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když si dáme další srdcovku, tak mám tady další vzpomínku na oblíbenou jídelnu, do které jste chodívávali. Tohle mě baví, tato vzpomínka.
3: Ahoj Jirko, já takhle v tom 93. zhruba jsem jezdil s AVI a chodil jsem, když se sjede dolů Táborskou na Světla, kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na Stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zelí. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
0: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám, jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson. Jo. Tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo. Žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku nebo v tramvaji, nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli tady na Hit Rádiu a teď

Michael Jackson, který zpívá jsem postel. Je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22?

0: Bryan Adams na Hit Rádiu. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska v srdcovkách tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahůdky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Bitrádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Zpoza rohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde, a tady, mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S proměnutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777-937-777.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: firmanazážitky.cz.
15: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: Od 8:30 do 13:00. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od 8:30 do 13:00. Konec hlášení.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: Natočeno podle skutečné události.
6: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
7: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
8: Nikdy, anebo navždy.
7: No, tak vidíš.
5: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
9: Franto, kde jsou ty maliny?
10: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
9: Taky zavakuovaný.
11: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz
12: M+H.
13: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M+H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
14: Klikni net na MHCZ.
15: MHCZ.
13: Už 30 let.
16: Dizolvest.
17: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
16: Dizolvest.
18: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
16: Izolvest.
17: S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
16: Izolvest.
18: Tak zavolejte ještě dnes.
17: izol.vest.cz.
19: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
20: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
21: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Nevrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v jednu hodinu odpoledne. Bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, ale nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku, že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali YouTube. Tak jestli bych mohl zahrát dneska YouTube a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio. A že budou vědět. No tak jo, tak když YouTube, tak co jiného než Vitor Without You. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky, hodní ze školy.

0: yourself to this. Let's go.
1: Miley Cyrus na Hit Rádiu ve 12 hodin 43 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Rádio i s Jirkou Pelnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
5: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková, a proto kupte si je. PG okno.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: trenirkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
12: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
15: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
16: No, říkala, že nic nechce.
15: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
16: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
17: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
16: Romantickou večeři.
17: Pobyt pro dva.
16: House running.
17: Jízdu v supersportu.
16: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
17: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
16: Nejlepší zážitky hledejte na
18: firmanazážitky.cz.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
21: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
22: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
23: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
24: www.pubec.cz.
25: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
26: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
27: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
28: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
27: To je taky možnost, co?
28: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
27: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
28: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli...
29: Pojďte ke mně.
28: Co přesně, pojede popelář. Hele, to je on! To je on!
26: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Závěru dnešního poledne pondělního Ava Max. Před námi nejnovější zprávy, Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace teď hlásíte na jižním Plzeňsku. Opatrně na cestě z Chotěšova do Dobřan. U vodního újezdu je na vozovce rozlitý olej. Raději tam sundejte nohu z plynu. A další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
7: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu. V Martinovicích upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
14: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
13: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu také končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
15: Povolební vyjednávání v Plzni jsou podle všeho u konce. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na koalici s dosavadními dvěma koaličními partnery. Uskupením pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem bude nadále Roman Zarzický a jeho náměstky Aleš Tolar a nově Tomáš Morávek. Rada města pak bude nově devítičlenná.
16: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
15: Předpověď pro západní Čechy nám na odpoledne slibuje převážně oblačno, přechodně i polojasno. Na teploměrech naměříme do 14 stupňů Celsia.
17: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Radio povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti? A je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás? anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Rádiu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Regen Bowman na pondělní odpoledne. Za chviličku bude čtvrt na dvě, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy. No až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše: zdravím do rádia, po manželově dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy, a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí podměšilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý. Ale zrovna včera, tak jsme byli s tím nakupovat, co mu 4 roky, a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj, jo. Normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malej se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším: tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říkal: prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám, a on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám: kámo, vážně? A on: že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám: kámo, ty jsi celý já. No jasně, přesně takhle, já jsem jako malej vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše ratolesti. Jsou to vy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

A Steve na Hit Rádiu, jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu Duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, no není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takový.

0: pár let televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.
1: Zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fůšky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Klatovech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení ve Velemíně u Litoměřic za 1 768 000 korun. Zahrada ve Šlapanicích na Brněnsku za 1 452 500. Les ve Slabčicích u Písku za 32 000. Louka ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 60 000. A les ve Strážné za 284 455 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
17: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
18: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
17: Tak to zní jako sen.
18: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
19: Milí klatováci, tak už jdeme do finále.
3: Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
19: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
20: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: Jsme tu vždy a pro všechny, ať jste sváteční řidič v klobouku nebo kravaťák, co tráví v autě celé dny. Autoservis Autohorský Plzeň. Autohorský.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

0: Je 2:45, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá ze zadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teďko do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Pelnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali. Někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park. Taky Demi Lovato a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Táto, co to je turbína?
2: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
1: No jasně.
2: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
1: A kdo je vyrábí?
2: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
3: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
4: Porsche Plzeň. Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
4: Porsche Plzeň. Porsche.plzeň.cz.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespadne dešpáříma s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za 100.
14: I pro mě?
13: Pro každýho.
15: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
13: A do zoo taky.
15: Dinopark. Žijeme dinosaury.
16: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
20: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
21: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
22: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
21: No nekecej.
22: Citroën Happy Days jsou tu.
15: S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Ne. Ne.
18: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
23: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům rweb hned teď. Platit můžete až potom.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Česku taky sněží a proto jsme si dali Ledové království a Demi Lovato. Let it go! Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržet vás teď může nehoda v Chebu. Stala se v Májové ulici u křižovatky s Pivovarskou, kde narazila dodávka do zábradlí. Projedete ale s omezením. No a další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
12: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
11: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednata se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
13: V Ostrově začal dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků a také setkání s filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat je postava pana Tau, od jehož vzniku uplynulo 60 let. Dodám, že 58. ročník festivalu potrvá do 16. října.
14: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
13: Během odpoledne na západě Čech naměříme mezi 10 a 14 stupni. Bude hlavně oblačno, přechodně zataženo a dorazit k nám můžou i občasné přehánky.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam dvojku, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Roxette za chviličku, Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights, posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Rockset Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, potom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle, jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a kus bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+.

Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, Crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako

0: představíte někoho místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč. Takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli horšíma věcma. Za chviličko Marek Ztracený, bo Kaskáda.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli? Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPIT.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Už se těším!
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Haló, haló, vyslyšte mimořádné hlášení místního rozhlasu.

0: půl deváté do jedné hodiny. Opakuji, Keramika Soukup Plzeň Křimice. Už tuto sobotu od půl deváté do jedné. Konec hlášení.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
16: Máte na

0: udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tu být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

0: Miley Cyrus a její konec světa. Od jednoho hudebního kritika ze Spojených států jsem četl, že tato píseň zní jako babí léto. No tak krásný, to se nám hodí, protože babí léto se znovu vrátí. Dokonce tento týden, na konci týdne má být odpoledne až 18 stupňů Celsia. Kdo se taky vrátí, tak to bude Ed Sheeran. A stihneme ho ještě do 15. hodiny. Stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show. Ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Radio zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
5: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. olympiaplzeň.cz.
10: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
11: I pro mě.
10: Pro každýho.
12: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
10: A do zoo taky.
12: Dinopark. Žijeme dinosaury.
13: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
14: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI.
11: objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
22: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
23: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Karlových Varech. Dávejte si velký pozor v ulici na Vyhlídce, kde se srazily dva osobáky. Teď tam částečně brzdí provoz. No a bourá se taky na dálnici D4, kde je nehoda na kilometru 24 směrem na Prahu. Osobní auto se tam srazilo s autobusem, tak i tam proto projíždějte se zvýšenou opatrností. A vaše další informace z dopravy dál pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.

máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeňský kraj si plácl s Arrivou. Společně podepsali smlouvu na 15 let, kdy bude dopravce v našem regionu zajišťovat veřejnou dopravu na 4 tratích, a to 12 bateriovými elektrickými vlaky. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dýzlovými soupravami. V nové soutěži už ale neuspěli. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Ze 170 litrů nově klesl na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby se pak může nadále snižovat. Zatím se ale bude vyčkávat, zda situaci s vodou nezlepší avizované deště. Povodí pak ještě navíc zakázalo vstup na most, který odhalila nízká hladina přehrady. Přibližně za hodinu začne letošní druhé jednání Národní koalice pro boj se suchem. Aktuální hydrologickou situaci budou hodnotit odborníci společně s premiérem Babišem. Proberou dosavadní opatření a další kroky ke zlepšení situace. Průtoky některých toků a hladiny přehrad v Česku jsou vinou sucha na historickém minimu. No a závěrem hokej a jedno netradiční utkání. Zápas 14. kola naší nejvyšší soutěže mezi Třincem a Karlovými Vary se totiž bude hrát v neobvyklém čase. V plánu je v neděli 25. října, kdy úvodní buly padne už v 10:30 dopoledne. Cílem je přilákat na utkání i rodiny s dětmi.

0: Na úterý předpověď pro západní Čechy slibuje většinou jasno nebo polojasno. Ráno se budou lokálně vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se vrátí zase k večeru. Nejvyšší denní teploty vystoupají mezi 11 a 15 stupňů Celsia. No a teď už si slovo bere Bára Plincelner.
1: Hit Radio FM+.
2: Je to tak, já zdravím všechny na západ Čech, jdeme na odpolední show, která odstartuje po víkendovým víkendem. Jdeme na něj, užívejte!

jsem se snažila taky teda vypískávat. Naprosto skvělý duo Roxette, ale moc mi to nešlo, musím říct. Tohle byl hit z roku 1991 v podání švédského a skvělého dua. Vy jste zítra Radio FM Plus a Bárou Plincelner, máme 15 hodin a 12 minutek a taky máme pondělí, tudíž máme po volbách. Ale některé příběhy by si zasloužily vlastní komediální seriál. Jdeme na bizáry letošních voleb, protože v Okouně na Chomutovsku dostali lidi hlasovací lístky, ale v šedých obálkách, místo těch modrých. Což znamená, že šedá už je ta úřední obálka, kterou máte dostat ve volební místnosti. Takže zmatek obrovský a otázka k tomu. Kontrolujete si volební lístky nebo prostě věříte, že stát ví, co dělá? No, je to síla, protože další úžasná story je právě ze Starý Vsi nad Ondřejovicema, kde byly lístky, na kterých byly z jedné strany kandidáti z místní obce. OK, ale z druhý kandidáti z Kověřic, což je úplně, ale úplně jiná obec. Takže jdete volit svý zastupitele a najednou rozhodujete i o obci, o vesnici, kterou jste třeba nikdy ani nenavštívili, anebo lidi na kandidátce jste nikdy neviděli, prostě je neznáte. No a do třetice, tak v obci Milí na Rakovnicku, tak tam dokonce zasahovala policie kvůli oznámení o možném ovlivňování voličů. Zkrátka se někdo naštval a řekl, hele, tady by se podvádělo, takže pánové, co pomáhají a chrání, přijďte sem a dohlídněte na to. No, takže dohlíželi a dopadlo to dobře. Tak to vidíte. U nás na západě Čech všechno bez problémů. Tady je prostě vidět, že divoký západ je zkrátka jenom v našem éteru.

doznívá nám crazy a bláznivá je možná i letošní houbařská sezóna. Jenže ne úplně tak, jak by si houbaři přáli. Oproti minulým rokům to totiž žádná hitparáda není. Sucho růstu hub moc nepřálo a plný košíky jsou letos spíš otázkou štěstí. Jo, já vím, na Facebooku se všichni chlubí, ale není to žádná sláva oproti minulým rokům. Jestli se nějaký úlovky přece jenom přinesly domů, rozhodně je nezahazujte, houby se přece nevyhazujou, houby se smaží a suší, to je jasný. A jak jste na tom vlastně vy? Už jste si letos dali tu smaženici nebo zatím jenom marně vyhlížíte nějaký houbový žně? Klidně nám dejte vědět, kde jste co ulovili. A protože si uděláme určitě během dnešního odpoledne i nějakou statistiku, nějaký průřez tomu, a jak jsme si vedli v minulých letech a jak jsme na tom bídně letos. No jo, sucho, podepíše se naprosto všude, nejenom na Orlíku.

hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

že si obujete Markovo boty a najednou zjistíte, že vám na Šumavu míří tisíce lidí. Marek Ztracený chtěl totiž příští rok udělat v rodný Železný Rudě 7 komorních koncertů pro fanoušky. Jo, jenže on musel přidat, takže chtě nechtě, jich tam bude daleko víc. V červnu a na začátku července jich naplánoval 7, každej maximálně pro 1000 lidí. Jenže, jak říkám, zájem byl tak obrovský, že musel přidat další termíny v září. Tak co, máte už lupeny, těšíte se? Možná, že do budoucna a bude i nějaká soutěž o tyhle lupeny. Ale to já hodně předbíhám. Nemám věšteckou kouli, ale možná to tak trošku cítím v kostech. Tak jo, jinak jsou na Ticketportálu aktuálně vyprodaný úplně všechny termíny a jiný právě asi už úplně nebudou. Uvidíme, necháme se překvapit, ale o to spíš a apel na vás, kdo má rád Marka Ztracenýho, aby neustále poslouchal náš Éter Hit Rádia FM+, protože nikdy nevíte, jaká soutěž přijde. A Marku, mimochodem, jestli nás teď posloucháš, a vypadá to, že na Šumavě budeš zdravit tisíce a tisíce lidí. A takže apel zase na hospody, ať si narazí tisíce a tisíce sudů, protože to bude fakt zatraceně velký.

Miley Cyrus, skvělá to zpěvačka na Hit Radio FM+, 15 hodin 41 minutek, tak to je aktuální čas. A z Eteru vás zdraví Bára Plinselner, no a teď vás nalákám, protože v příští hodině, tedy mezi 16. a 17. hodinou, udělám radost někomu, kdo fandí Viktorce Plzeň, protože budu rozdávat lupeny na zápas. Na jaký? No neřeknu, počkejte si na to. Ale jediný, protože jsem hodná holka, co vám můžu říct teď je, že to bude někdy mezi 16. a 16.30. Tak, taková já jsem. Takže určitě leďte Hit Radio FM+, nastražte uši a dozvíte se určitě po 16. hodině víc. No a teď docelý stíháme samozřejmě i další muziku, takže se můžete za chvilku po reklamě těšit na Pink, taky Eda Sheerana, Evu Farnou a nebo Codaline. No a potom půjdeme na vrchol hodiny.

0: Aktuální čas 15 hodin 57 minut. Z Hit Radio FM Plus vás zdraví Bára Plinzelner. No a právě teď i Bára Purkartová, protože jdeme na dopravu, zprávy a taky mrknout na oblohu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na jižním Plzeňsku. V Přešticích se srazily dva osobáky, je to v ulici Slunečná. Tak tam projíždějte s opatrností. Kvůli vyšetřování si tam nejspíš chvilku počkáte. No a opatrně taky na Chebsku, na obchvatu Velké Hleďsebe. Tam odtud nám hlásíte odstavený kamion, který částečně zasahuje i do provozu. Pokud máte další aktuální informace ze silnic, tak pište k nám na WhatsApp a posílat můžete i hlasovky. Číslo je 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: matracezahubičku.cz. Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
5: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Velká proměna čeká Lobeský park v Plzni. V budoucnu by měl nabídnout lepší zázemí nejen pro návštěvníky parku, ale také pro pořádání různých kulturních akcí. Počítá se tam proto s výstavbou dřevěného objektu, jehož součástí bude mimo jiné i zastřešené pódium. Případné připomínky čeká obvod do konce listopadu. Karlovarský kraj spustil nový informační web Kam na západě. Lidem tak na jednom místě a přehledně nabídne seznam akcí, které se konají právě u nás v regionu. Vyhledávat je můžeme například podle zájmů, termínu anebo místa konání. Portál akci zobrazí na mapě a přes jednoduchý proklik nás nasměruje i na vstupenky. Běžné chyby mohou za většinu tragických dopravních nehod. Na svědomí mají přes 90% všech obětí. Často jde o rychlost nebo nepozornost. Podzim navíc přináší mokré silnice, mlhy a horší viditelnost. Řidiči by proto měli ubrat plyn, držet si odstup a dávat pozor na chodce. Pár ušetřených minut za risk rozhodně nestojí. Do hledáčku kyberzločinců se po celém světě dostaly školy a vzdělávací instituce. Čelí skoro 5,5 tisícům útoků týdně, což představuje meziroční nárůst bezmála o třetinu. Vzdělávání tak bylo podle společnosti Checkpoint ze sledovaných odvětví nejčastějším cílem kyberútoků.
12: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu. Péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
1: Zítra by u nás mělo být většinou jasno nebo polojasno. Ráno pozor, objevit se můžou mlhy nebo nízká oblačnost. Na teploměrech pak během odpoledne naměříme mezi 11 a 15 stupni. Tolik počasí, teď už opět pokračuje pondělní odpoledne s Bárou Plinzelner.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Jojo, žhavte telefony, za chvíli budeme soutěžit o lupeny na Viktorku. Teď už ale otvíráme 16. hodinu Alanem Volkerem.

tohle byl Alan Walker a Alone na Hit Radio FM+. Tak a teď, kdo chce lísky na Viktorku, tak ať volá 37, 74 a 5 dvojek a já beru prvního, veru do éteru. Jdeme na to.

0: Tak tohle byli skvělí depešáci. Jo, máme tady 16 hodin 8 minutek a to bylo tak letem světem. Já jsem vás lákala na to, že si můžete uloupit u nás v Eteru Hit Rádia FM Plus dvě vstupenky na FC Viktoria Plzeň a já jsem záměrně nezmínila ani na jaký zápas. A dovolala se nám Zuzka. Zuzko, slyšíme se?
1: Slyšíme se, ahoj.
0: No ahoj, tak prosím tě, já už ti můžu oznámit, že to nebude jen tak jakýkoliv zápas, ale bude to 22. října, tedy ve čtvrtek. A bude to proti PFC Levski Sofia, což jsou úřadující bulharský mistři.
1: No já jsem úplně v šoku, já jsem fotbalem nepolíbená.
0: Ježiš, tak to je skvělý, to je super, to
1: já
0: mám radost.
1: Já jsem si jenom říkala, že to zkusím prostě a ono to vyšlo.
0: Protože já mám ráda taky rychlo akce, jo? Jako není čas ztrácet čas, tak já jsem si řekla, protože kluci z Divokého západu většinou buď dávají třetího volajícího, nebo si to nějak jako udělají jinak a já jsem říkala, hele, tak to uděláme takhle jako šok, přesně, a volejte a prvního beru a nazdar bazar. No a ty ses dovolala, Zuzko. A...
1: No já mám neskutečnou radost teda.
0: Je, já jsem taky moc ráda, ale prosím tě, kromě lupenu, já mám pro tebe ještě něco. Víš, se ještě dostaneš? Dvě šály viktoriánský, aby právě tím, že jsi nepolíbená, tak o to větší radost mám, protože no, rovnou budeš vypadat jako skalní fanoušek Viktorky Plzeň. A hlavně, když náhodou střelíme branku, a tak ty šály se roztočí přímo nad tebou, prosím tě. Takže si to můžeš doma krásně nacvičit.
1: No mám radost, dál jako fakt obrovskou, vůbec jsem to nečekala, že to takhle vyjde.
0: Je, Zuzi, tak to je naprosto skvělý. A já ti moc a moc gratuluju, 22. si to uží a já potom věřím i tomu, že tě Viktorka a celý fotbal tak nadchne, a že si třeba potom koupíš další jednotlivý stupenky na utkání, které jsou v prodeji online a víc informací vždycky je na fcviktoria.cz. Tak jo, se měj krásně. Děkuju. Měj se, Zuzko. Ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: skvělý odpolední, já jsem chtěla říct pondělní odpoledne na západ Čech, přeje Bára Flinzelner vám všem. A pojďme teďko zazpomínat, protože dneska je to přesně na den 534 let, co Krištof Kolumbus dorazil do Karibiku. Psal se rok 1492, Kolumbus si až do smrti myslel, že doplul do Asie. Takže hledal jednu věc, našel úplně jinou, no a zapsal se do dějin. To je pracovní výkon, za který by dneska někdo měl dostat třeba povýšení, když bychom to dali na rok 2026. No a díky následnému propojení právě Ameriky, kterou objevil s Evropou, a tak se k nám dostaly třeba pochutiny jako brambory, rajčata, kukuřice, papriky, anebo třeba dýně, která neodmyslitelně patří právě k podzimu. Takže bez tohodle objevu bychom neměli bramboráky, rajskou ani lečo v dnešní podobě. No, ono bychom asi měli, ale přišel by na to někdo až třeba o 100-200 let díl. Co my víme. Představte si třeba českou hospodu, kde vám všem nesou řízek bez brambor. Ježíš Maria, to by byl důvod úplně k emigraci, tyjo. My jsme hrozně bramboroví, ne?
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
7: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé

0: bezpečný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
6: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal. Ty
5: to je taky možnost, co?
6: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
5: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
6: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
7: Pojďte ke mně.
6: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on!
4: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

parťáka vám dělá Hit Radio FM Plus a taky Bára Plinselner. A já jsem před chvilkou mluvila o tom, že nebejt jména Krištof Kolumbus, Bůh ví, kdyby jsme ochutnali brambory, nebo třeba dýni. No a právě dýně patří k podzimu, asi tak třeba jako Kuba Rada k Davidovi Brabcovi. To mi teď tak napadlo. No a říjen, tak to je jasný. Dýně rovná se Halloween a právě Halloween na nás všude útočí v podobě výzdoby. Do jakýhokoliv obchoďáku přijdeme, tak všude vidíte pavouky, kostřičky a různý hábity a právě dýně a další věci. No a mě by zajímalo, jak jste na tom vy s halloweenskou výzdobou. Máte už nějakou svítící dýni, kostlivce na balkoně nebo nějaký pavučiny v oknech? A nebo je pro vás Halloween americká záležitost a raději si počkáte na 2. listopadu, tedy na český dušičky? Pište, určitě mě to zajímá, WhatsApp je 720 870 237 a my si v průběhu toho odpoledne určitě nějakou tu vaši odpověď přečteme. Takže Halloween ano nebo ne?

0: skvělý linkyni na Hitrádiu FM Plus v 16 hodin a 40 minut. Když se řekne podzim, většině z nás se vybaví tři věci. Listí, dýně a Halloween, anebo zkrátka takovýto duchovní napojení na druhý břeh. No a já se ptala, zda za vás Halloween ano, anebo ne. Protože kamkoliv teď vyrazíme na nákup, třeba i do vesnický večerky, tak i u té kasy na té vesnici na vás většinou vybavne nějaký pavouk nebo nějaký ten zambík z dýní. A je to OK, anebo ne? Co? Napsala i v častočníku. Ahojky, no tak za mě to teda rozhodně ne, protože mně to prostě přijde jako nesmysl, zbytečná hlavně komerční svátek, kde jde hlavně o biznis a zrovna tak jako Valentín za nás vždyť. Když jsme byli malí, tak žádný Halloween ani Valentín nebyl, byly akorát dušičky, den matek a 1. maj. A jak nám bylo? Takže děkuju Ivčo za tenhle poznatek, za tuhle odpověď. A další byl posluchač Marek, který napsal Barčo. A my to slavíme, ale jenom kvůli dětem. Tomu se prostě neubráníš a mají to rádi. A takže tady máme plichtu. 1-1, což tedy znamená, moji zlatí, že je to jedno. Ať je to tak nebo tak, prostě si to užijte. Někdo má radši dušičky, já se zrovna přikláním teda k tomu, že slavím já 2. listopad, že chodím na hřbitovi se svíčkou a tím to hasne. Na druhou stranu zase si říkám, kdybych měla malý dítě, protože už mám doma 15-letou holku a třeba bych se tomu taky neubránila. Takže... Řešme si to každý po svým. Jestli budeme dlabat dýni, uděláme si dobrou polívku a nebo někde vystavíme nějakýho kostlivce. Vždyť je to jedno.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
4: Isolvest. S moderní foukanou izolací a využitím dotačních programů vám ušetříme tisíce korun ročně.
5: Isolvest.
6: Tak zavolejte ještě dnes.
4: Isol.vest.cz.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
16: Postele Losina. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
19: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
20: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
21: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
22: Sudovi šrot, republice ocel.
23: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
24: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
25: Hit Radio FM Plus.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: co ne.
1: Fajn pondělní odpoledne přeju všem posluchačům Hitrádia FM+. Máme 2 minutky před 17. hodinou, tak jdeme na vrchol.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ani teď se u nás nejezdí bez nehod. Jedné došlo na Karlovarsku, na cestě z Lužce směrem na Děpoltovice. Havarovalo tam osobní vozidlo a silnice je teď průjezdná jen kyvadlově, tak si tam dávejte pozor. Stejně tak i na Chebsku, kde dopravní omezení pokračuje na obchvatu ve Velké Hleďseby. Tam je odstavený kamion. Některá auta tam vybočují, tak tam projíždějte s opatrností. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
8: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
2: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Za jízdné v Plzeňském kraji si připlatíme. Od 1. ledna se totiž zvýší jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě ani cena ročního předplatného u vnějších zón se měnit nebude. Kraj zdražuje poprvé od roku 2020. No a v Sokolově pokračují jednání o možném spojenectví ve vedení radnice. Do 27členného zastupitelstva se dostalo celkem 5 uskupení. Volby vyhrálo ANO, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se 7 a třetí hnutí pro město Sokolov se 6 mandáty. 4 bude mít společně pro Sokolov a volba pro kraj a 2 zastupitele bude mít na 5. místě SPD. Pokud vyrazíte do lesa na houby, dávejte si pozor. Na řadě míst už teploty klesají pod nulu a jak radí odborníci, pokud houby přejdou mrazem, už bychom je konzumovat neměli. Za mykology více Kateřina Pauzarová.
13: U těch hřibovitých, oni se zdánlivě můžou zdát v pořádku, ale uvnitř nich už může probíhat nějaký hnilobný proces, který může potom způsobit nějaké zažívací potíže. Takže když přijdou mrazíky, dát pozor na ty houby, které rostou na okraji lesa, podél cest, v řídkých listnatých lesích, tam se ten mrazík mohl dostat a mohl ty plodnice poškodit. Z nějakého hlubšího smrkového lesa je sbírat dál můžeme, protože tam se ty mrazíky dostávají později a opravdu až ty třeba minus pětky.
2: Vinou sucha byla letošní houbařská sezóna za dlouhé roky jednou z nejslabších.
14: M&M Viva Bella, MUDr. Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, letce u Plzně.
2: Zítra se snad aspoň někde dočkáme sluníčka. Podle předpovědi u nás na západě Čech bude převážně jasno nebo polojasno s teplotami mezi 11 a 15 stupni Celsia. Ráno se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, tak opatrně, hlavně za volantem.
11: Hit Radio FM+.
1: Poslední společnou hodinku nám odpálí Ed Sheeran a jeho hitovka z roku 2017, Shape of You.

Chápete, že už je to 22 let, co 17-letá Aneta Langerová vyhrála historicky první českou superstar. Tenkrát se psal rok 2004, to je neuvěřitelný. Posílali jsme SMSky, MMSka to ještě vůbec neexistovalo. A právě jsme fandili v tom velkém finále, tenkrát Aneta versus Šárka Vaňková. Vzpomínáte si na to? A v té první řadě byl i Samer Issa, který se taky uchytil stejně tak jako Benny Kristo. A já si dokonce pamatuju, já byla platonicky zamilovaná do Juliana Záhorskýho. Hele, a on měl svoje žvejkačky a lízátka, ty blaho. Fakt si to pamatuju, mě bylo 15, možná tak 16 maximálně. A fakt jsem si šetřila na to, abych si zažvejkala s Julianem. Ježíš, to je fakt vtipný, ty blaho. No a dneska superstar je úplně jinde, jede dál. Máme tu další, tuším, že 11. řadu. V porotě máme Evu Farnou, Haberu, taky Prachaře a Kelina. Tak jsem teda sama zvědavá, kdo to letos urve a komu budeme za pár měsíců zpívat v autě. Nebo spíš jeho si budeme zpívat v autě, abych byla přesná. Protože od té první superstar je to fakt neuvěřitelné 22 let a je to tady pořád. Aneta je tady pořád, Ben je tady pořád a další interpreti. A tak to má být. Je vidět, že ta superstar k něčemu je. No tak už se těšíme, kdo to letos vyhraje.

0: Diamond a Two Friends na Hit Radio FM+. Máme 17 hodin 18 minutek, já přeju všem nádherný pondělí. A teď pozor, milovníci piva, říjen je tady a i když už hlavní mnichovský Oktoberfest skončil, tak jeho atmoška se pořád drží v hospodách a taky na pivních slavnostech. A víte, proč se vlastně jmenuje Oktoberfest? Všechno to totiž začalo 17. října roku 1810, to už je doba, panečku, kdy se v Mnichovně slavila svatba korunního prince Ludvíka a princezny Terezy. No a protože se slavilo ve velkým, vznikla tradice, která přežila víc než právě 200 let. A dneska se Oktoberfest kvůli lepšímu počasí přesunul právě na to září. Ale správně má být právě teď ohledně toho, nebo uprostřed toho října. Takže to je to pravý ořechový. Takže jestli si právě teď dáváte pivo, můžete úplně v klidu říct, že vlastně slavíte kus historie. Takže na zdravíčko. A na druhou stranu, my v Plzni to zřejmě víme, protože právě teď probíhá Pilsner Fest, takže se můžete určitě inspirovat jít do západočeské metropole, protože každý den je nějaký program. A já si myslím, že do té celé si ho stihne možná ještě i říct. Ne možná, ale určitě. Jo, Plzeň je Plzeň, jak co se týká kulturních akcí, tak co se týká piva. Je to marný, je to tak.
1: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj, Richarde.
3: Ahoj.
2: Tak co jste si pro nás ve Slevomatu tentokrát připravili?
3: Tentokrát nemám žádný special téma, ale přichystal jsem si 3 nejlepší místa na podzimní odpočinek. Protože teď je na Slevomatu mega akce na všechny lokální nabídky.
2: No tak šup, šup, šup, to se musí využít. Tam půjdu.
3: Sauna Central. To je neuvěřitelný saunový centrum, kousek od Václaváku. Docela velký, spoustu druhů saun. A u toho bar. A ještě jedna oáza, ne tak v centru, ale taky skvělá, je Chateau Svatý Havel. Privátní vířivka a sauna, ale na zámku, v Krči. Tam přijdete a reálně si připadáte jako šlechta. A je tam úžasná zámecká restaurace, skvěle tam vařej.
2: No tak ale zatím chce, ale úplně všude, to jsi měl pravdu.
3: No a do třetice, co ti ještě může pomoct na podzim tak jako vypnout, zrelaxovat?
2: Pivo?
3: To taky, ale já jsem myslel masáž. Kdybyste hledali fakt dobrou, tak zadejte na Slevomatu Šanty. Masáže, ale jako dotažený k dokonalosti, luxusní prostředí a moc šikovný masérky.
2: No jo, a je to zase fakci, no tak to si mě navnadil teda.
3: Tak snad nezůstane jenom u piva.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
5: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000.

0: deváté do jedné. Konec hlášení.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
14: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
13: To je taky možnost, co?
14: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
13: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale...
14: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli...
15: Pojďte ke mně.
14: Se přesně pojede popelář. Hele, to je on! To je on!
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

skvělá Taylor Swift na Hit Radio FM Plus nás navštívila alespoň takhle rychle na necelý 4 minutky. A když jsme u času, máme 17 hodin a 33 minutek a já jsem před chvilkou říkala, že v sobotu bude Oktoberfest slavit svoje narozeniny. A mimochodem, i když si Němci kvůli počasí přesunuli většinu těch oslav už na září, tak úplně první Oktoberfest se konal právě 17. října roku 1810. No a jestli si Mnichov myslí, že naše západočeská metropole je nějaký Bčko, tak se zatraceně plete, protože náš plzeňský ležák letos slaví neuvěřitelný 184. narozeniny. No a Plzeň to samozřejmě oslavila po svým Pilsner Festem jako každý rok. Takže na pódium to bylo naprosto úžasné, to za účasti Sládka Vaška Berky, který slavnostně jako každý rok narazí sud a takže to bylo naprosto úžasný. Jestli jste byli, určitě víte, že když se vaří ta první várka, má se potom na co vzpomínat a pak už začne ta obrovská party. No a teď pozor, protože teď vám řeknu neuvěřitelnou bilanci. Při jednom z předchozích ročníků, protože 2026 ještě nevíme, ale i tak, jako ono to bude podobný, tak se vypilo přes 100 000 půl litrů piva. Chápete to? Představte si to, že byste si měli 100 000krát ťuknout a ještě k tomu 100 000krát vypít pivo, pane Bože. Jakože 100 000 piv vy sami. Kdybyste zvládli jedno každý dvě minuty, to vychází. Byli byste nepřetržitě skoro, nebo byli byste, pili byste skoro 139 dní. Každý dvě minuty jedno. Takže žádnej víkendový výlet, ale skoro 5 měsíců v hospodě. Hele, možná, že někdo to tak bere a má to jako životní styl, ale nevím, jestli je to pravý ořechový. Každopádně, ať je Plzeň!

0: To jsme se hezky uklidnili. Benson Boone a Beautiful Things na Hit Radio FM+. Aktuální čas je 17 hodin a 41 minut a já vás teď někam pozvu. Kam vyrazit? Vy se vlastně pozvete tak trošku sami, protože já bych nesmírně ráda teďko zopakovala naše úžasné fotopointy Hit Radio FM Plus a Plzeňského kraje. Je jich aktuálně 5 a vzhledem k tomu, že máme podzim, který rozhodně stojí za fotku, kort když vyjde hezký počasí, jakože teď to tak vypadá. A co jsme slyšeli dneska, tak Bára Purkartová říkala, že to sluníčko by svítit mělo i zítra. Tak a proč toho nevyužít, že jo? Kde najdete ty nejkrásnější fotopointy ve tvaru srdce? Nečtiny, taky Klenčí pod Čerchovem, Mladý Smolivec, Žinkovi a jako poslední se otvíraly Konstantinovy lázně. A tak jste tomu, z toho můžete udělat takovou challenge a sbírat vlastně všechny srdíčka, protože v průběhu příštího roku budou zase další přibývat, takže je to prostě naprosto skvělý. A vy si můžete udělat třeba takovou mapku a u každého fotku označit nás jako Hit Radio FM+, anebo Plzeňský kraj, anebo ideálně obojí. A my si to nesmírně rádi přesdílíme. A zrovna teď, když je to listí tak krásně barevný a padá, no tak to bude romantiárna. Jako... Tak.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběh, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Táto, co to je turbína?
4: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
3: No jasně.
4: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
3: A kdo je vyrábí?
4: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
5: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
11: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobrusařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v LOXPEED.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Už se těším!
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
16: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
17: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
21: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace teď hlásíte na jižním Plzeňsku. Opatrně na cestě z Chotěšova do Dobřan. U vodního újezdu je na vozovce rozlitý olej. Raději tam sundejte nohu z plynu. A další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
6: dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Pokémon Tour jede do Plzně. V sobotu 17. října od 10 hodin v pasáži centra Olympia Plzeň. Zábava pro všechny fanoušky Pokémonů. Burza a výměna karet, soutěže a hry. Pokémon Tour v plzeňské Olympii v sobotu 17. října. Vstupné zdarma. Olympiaplzeň.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
12: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
11: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP Španěla Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
13: M&M Viva Bella, Mudr Michal Sviták. Péče o vaši krásu, péče o vás. Plastická chirurgie, estetická medicína, masáže. M&M Viva Bella, Letce u Plzně.
11: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také. 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den, no a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
14: Krásný večer, 2:08 s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to prosím vás den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

0: Vanastovi věci v éteru Hitrádia. Hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám, že jste to zvládli, že vám ještě zbyl nějaký úsměv po víkendu a že jste v pohodě s tím, že nás čekají ještě 4 pracovní dny minimálně. Jo, možná někdo pracujete i o víkendu, tak já jenom doufám, že jste v pohodě. A pokud už dneska máte tu sociální baterku prostě vybitou, tak pro vás tady mám úplně perfektní song. Song, který přesně to vystihuje, jo. Nechte mě na pokoji. Leave me alone. Jo, a ještě to zpívá Michael Jackson. To si dáme už za chvíli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
6: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
7: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy a hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
6: Tak to zní jako sen.
7: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
8: trenirkarla.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný.

0: Honda, the power of dreams.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páničkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný, pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali, nebudu vás ale nutit mít doma policisty, jo, pes zatím stačí.

0: You wanna my kind.
1: Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli. Ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, že jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek budou mými hosty magistra Eliška Bínová, ředitelka Mánesovy školy, a Ondra, žák 9. třídy. V čem je Mánesovka výjimečná? Jak probíhá výuka v hodinu a půl dlouhých blocích? Jaké hodnoty učitelé studentům vštěpují? A proč jim žáci můžou tykat? A jak se studenti sami podílejí na výuce? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
8: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
10: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
16: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
15: Tak to zní jako sen.
16: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
17: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
19: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Podařila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co kdyby rodinné SUV konečně nebylo kompromisem? Seznamte se s JQ8. 7 míst pro ty, na kterých vám záleží. Pohon všech kol, 428 koní a síla hybridu, kterou ucítíte při každém sešlápnutí plynu. Komfort pro rodinu, radost pro řidiče. JQ8. Přijeďte ho zažít do Autokalný Klatovy.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.

Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80kami, 90kami a miléniem. A právě teď jsou tady Vem a jejich Freedom. Tak jdem na to.

Jste s Hitradiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No, o něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pan se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: the Sunshine and Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima, víte jak. A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Kdybyste mohli na chvíli vstoupit do pohádky, kam byste šli?
6: Do země Oz. Dorotka, její přátelé, kouzelné víly a čaroděj. Tentokrát však ne v knize, ale na ledě. 25 špičkových krasobruslařů světové úrovně, vzdušní gymnasté, hudba a speciální efekty. A abyste si příběh užili naplno, dialogy i písně jsou v češtině. Čaroděj ze země Oz na ledě 7. listopadu v Loxpeed.cz aréně v Plzni. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Už se těším!
8: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
9: Milí klatováci, tak už jdeme do finále. Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská se otevře 3. prosince. Nákupy vánočních dárků, voňavých dobrot či hravé odpoledne v dětském světě prožijete v novém obchodním centru. Od 3. prosince. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
10: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
11: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
10: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
12: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
13: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
14: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
15: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také

0: 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle. Zkuste si představit, že je vám 67. Jo, OK, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu. Jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě jí čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Masterboy v éteru Hitrádia. Krásný večer. Mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas. A nikdo se to nedozví, jo? A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. A řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor. Že jo? No protože jste chytrý, to je jasný. Čím šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
7: Máte rádi atmosféru plzeňských trhů? Pak si nenechte ujít ty havelské na náměstí Republiky v Plzni. 9. až 15. října budou opět k mání oblíbené řemeslné výrobky, tradiční české pochoutky a nebude chybět ani každodenní kulturní doprovodný program. Poznejte originální rukodělné výrobky, ochutnejte tradiční české dobroty a užijte si spousty skvělé zábavy na havelských trzích. Těšíme se na vás od 9. do 15. října na náměstí Republiky v Plzni.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
18: Máte snad něco lepšího?
17: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
18: Jo.
17: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
18: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
17: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
18: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
21: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
22: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
23: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
22: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
23: Cože?
22: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power, tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Osmá hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši. Protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo. Schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: 96 v Éteru Hit Rádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí. A hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
3: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
3: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
4: Porsche Plzeň.
3: Porsche.plzeň.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
16: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
15: No nekecej.
16: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
17: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Doma Žlické předměstí 610. www.šmucler.cz.

Mark Morrison právě teď na Hit Radio. Krásný večer a prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně, jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

0: za námi na Hit Rádiu. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80. 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit. No a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
4: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
5: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
8: Porsche Plzeň.
9: Už víš, co mají v Porscheti?
10: V jakým Porscheti?
11: No přece v Porsche Plzeň.
10: Tak to mě zajímá, povídej.
11: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
10: No a?
11: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
10: Takže takovej skladovej výprodej.
11: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
12: Teď se fakt vyplatí přijet.
13: Porsche

0: Zlepši si náladu.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
1: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
3: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
4: No já jsem úplně vrosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Hit Radio.

0: Táto, co to je turbína?
1: Víš, jak doma rozsvítíš světlo?
0: No jasně.
1: Tak ta turbína pomáhá vyrábět energii. Díky ní svítí světla, fungují nemocnice, školy i celý továrny.
0: A kdo je vyrábí?
1: Dusan Škoda Power. Tady u nás, v Plzni.
2: Už více než 100 let vyvíjíme technologie, které pomáhají vyrábět energii pro další generace. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět. Roztáčejte ho s námi.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Hit Radio. Hit Radio.
8: Shine bright like a diamond.

Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Zapomeň na nudu, na hot tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hit Radio.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladový výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losina. Postele Losina.
1: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Radio.

Radio FM+.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 16. a 17. října do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.

zdravím všechny, co tvrdě makají a potřebují káru, co zvládne všechny fušky. Přesně ty mají v autocentru Šmucler v Plzni, Latolech a Horšáku, v centru nových a ojetých užitkáčů. Na výběr máš víc než 15 modelů značek Renault, Citroën, Peugeot a Volkswagen. Dodávka od Šmuclera ti sedne na míru jak tvý monterky, to ti povídám. Takže až budeš skánět nový bůrák na práci, zajdi na šmucler.cz.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.